0: Každý tam jste jí volný fazu BFM. Canada Station. A to je věci, kterou tam tu fazu. Toto žádá.
1: If you touch him, you go collect.
2: Toto samo.
1: 95.1